Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, přišel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo treba bylo vydomovat na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, co si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizovou zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Vesel švat. Vyl jes dokoli velio sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, tež vidujú. Nius jest do chyži velejnú polonníst, po najbych hváril. Vytajte po vazniku, na v odpovídal sobi sám. Zo studni zabytoj hustu verchninu maslo žolte nius jest, kusal jest zubčik čestku zo sleskom. Hváril jes otče náš, chod zraz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, sluchajúču.

pozerali na chmáru len. Čom ty, chmáro, zazdrostiš toho šťastia, ľubosti?

vklouzávám, srdce rozstávat cítím. Pak bločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírám. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítám. Na kapky minut v očích tají.

zákne do peří. Z nouroku dýnům, co umíhlou leží, pak posou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, zákne do peří. Z nouroku dýnům, co umíhlou leží, pak posou vykročí.

Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Jmenuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to!

0: bychom, říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měla mšoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak, sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.

Nikto niž nebo viden, že partizante chodili, a tudi ne boli vidno. I nikto niž ne zrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomeru. Nelam z našeho seva, ale z inčevšiho. Bolo ružnivo. No, že v takých časích už bi še nikda nebolo.